17. bi na raje v dom za starce dal. 18. tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19. smisel življenja je prepir. 20. nenehno vliva vaseru.